0: Vyšnáším toho řeči, že jsem se hned vyjel a zále...
1: That's your careful!
2: Urban FM 103.5.